0: Eventi în Picasso.
1: Litie, e čas za dobro glasbo.
2: Čas za sprostite.
3: Litie, mám rád, keď se vozím s bicyklom.
2: Radio Ina, veď politia.